0: Poslušate radio Sraka skupaj s Helenco na frekvenci 94,6 MHz.
1: Ja, ja.